podzimní dej sem smáčí stále hloub, až k ránu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou a pamětí.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Je krátce po třetí.

svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

mě to snad nevadí, asi to má tak být. Ze starýho Walkmana si douší pouštím kvíny. Moje znamený tělo, půjdu si do sprchy smít. Teplota stoupá, lidi si kupujou tykve. Červený melouny, nejlepší veget, co znám. Horko mě poráží, mám snad jen 50 IQ. Že už nemůžu na nohy, nic pro mě neznamená.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

chladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.

Je po dešti složitě, žijem složitě, složitě, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuťte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabej tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, kluk, co se mu patřila, mě mlčky říká plak. Složitě žijem, složitě, složitě, žijem, složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý, dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout, souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením, schováš se za jeho příjmením, složitě, žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

stokrát vysypaný, tohle neplať, je to zvaný, slova mlčí. Ztratila den Janek z mostu, skáče po zádech,

tak mi tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi.

která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko. Na

peklo je potažené sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře vesmíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto.

Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou hlínu, dá jí duši tvar. Není nutný vytvářet jenom hmotný hodnoty, i bez toho můžeš svůj život žít. V kanclu, v krámu, při úklidu, pořád si to ty, stačí si jen svou podstatu plně zvědomit. Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou hlínu, dá jí duši tvar. Není nutné.

Bylo mi tak krásně, byl jsem siránem a chtěl jsem skládat básně, však střevo básnické mě zradilo. Nechám toho, radši půjdu na pivo. Druhý den zkoušel jsem to znova, byl jsem otřesen, že nenašel jsem slova, možná, že se mi trochu rozsvítí. Vždyť nejlíp píšou, co jsou trochu opití. Tenhle ten alkohol, metla lidstva, na křtiny i

ostuda. Snad na zítří přejdou mlhy mraky, mysl se rozítří, já začnu skládat taky. A kdybych snad zase nevěděl, vrátím se ve spolek těch krásných těl. Tam, kde je alkohol, metla lidstva na křtě.

0: nemají kas, tam kam nás dostrkal svět. Nemáme čas. Nemáme čas.
1: Končí sezóna s listím spadaným, všechno bylo řečený a zbývá příliš málo, aby to šlo zachránit. Dveře jsou zamčený na dva západy a klíče dávno vrácený.

stoly jsou sklizaný, na židle zvednutý, odchází z nás volna teplo, světlo zhasnutý.

první průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajúplných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští traperovi saně. Mokasínů, stopy v písku nad jezerem,

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estacada. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já

čistých kajaků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství,

tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých.

křídla, na břehu jezera, na rameno si mi brečela. Brečela. Stráň u vody opilují včely, vítr ti fouknul do vlasů, slunko zapadá, tak snad aby jsme jeli, je málo času.

Prosolená kůže, tělo samé řasy, když tě jednou chytne, neutečeš asi. Malá mořská víla, požíračka citů,

žádná křehká duše, ale pěkná mrcha. V milostný předtuše život ti vyprchá. Malá mořská víla, ta bestie žravá. Malá mořská víla, jako dravec dravá. Tak to Hanzi nechtěl.

že přijdeš, už jsme tě čekali, vítej. Vymodlené brány se otevírají, vítej.

Možná si teď říkáš, proč zrovna já? Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber sílu, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

Za světla svíček mlčky učil se a bádal. A postel neznal dřív, než sedmou odbyli. Tony třel do mastí a ze slov vařil séra. Otaše povsetín pak prodával, co splodil, když k zemi klanil.

uklouznout po náledí, nebo procitnout, bránit se, hrát o čas, snažit se, nevěřit, bouřit se, nakonec smířit se s čím, to bys uvěřil.

to, oč tu běží. Tak ti se bodnout, Hamlete, jsi jenom rozmazlanej fracek. Víš, proto to ma prodáváš to slovům za pár dvacek. Však z moci úřední zasloužíš leda tak pár facek. Tak už

Neboj se přece, vždyť za dobré skutky po téhle řece odplavou smutky a duše, co zbloudí, dlí v nejistotě, kdo za to zodpovídá. V životě, po životě.

je konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu.

Více. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. Holky, mladý koně, furt mě lákaj.

0: více, jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Celá se třásla, ač zima nebyla. Jak byla zmoklá, moc se mi líbila. Celá se třásla, ač nebyl mráz. Tak jsem se zeptal, nemáte čas? Celá se třásla, ač zima nebyla. Strkotem zubů tiše mi pravila.

Vzal jsem jí do bystra, aby se zahřála. Vyprávěl anekdoty, ona se nesmála. Vzal jsem jí do bystra na horký krok, protože z bystra ke mně domů je to už jen krok.

plakala. Došel jsem za nákupem, aby se vyspala. Došel jsem nakoupit a nežli jsem se vrátil, někam mi zmizela, tak jsem jí ztratil. Nový den churavil a bylo pondělí. Zůstal mi po ní jen dolíček v posteli. Čas je to jediný, co mi teď zbylo. Čas je to jediný, co ještě mám.

Byla jednou jedna jehla a pak jedna bílá nit. Jehla se však ani nehla, když někdy nit chtěla šít. Co se s ní nit nahádala, co s ní chudák zažila,

ani nepostřehla, že jí řekla bílá nit, že je zlá a tupá jehla a že hodlá odejít. Jak nit řekla, tak

Jednou seděli jsme s kamarádem na láhví vína, v hospodě dusno k zalknutí. Dámy, co v úkol seděli, žádná nevina, my zpívali a oni hleděli. Už tahali jsme písničky až z paty, mohlo být asi kolem půl pátý, v tom objevil se ve dveřích.

dvoumetrový hovado se na nás vrhlo. Začalo nám lámat kytary, v tu ránu nám víno z hrdla strhlo.

se nenápadně zvedli, každý po potyčce notně zbledlí, zkroucený jak hady strčili nás do vozu.

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ať je sad letos nerodil,

tam vzadu vykáceli sami. Kořeny vyhodili do povětří. Viděl jsem je tu už tolikrát,

jak se ti chlapi přitom smáli. A při té letošní bídě i živé stromy podřezali. Napřed říkali v dědině, že tam prý má vést silnice. A pak se jeden v hospodě podřek bábině,

museli zasypat. To nikdy nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo. To nikdy nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo. Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal? Prej, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

cítíte blízkost záhuby, ale člověk nic nedozví se nic. Bojíme se jen strašáku, něčeho z hlavy ničí, ale nepřivedou nás ke strachu.

říká, že král nebyl zlej. V ulicích tančili klauni, kad v nich byl schovanej.

Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra. Ráno co ráno, zurčení skřivánčí, váhadla zneváží, loutky se roztančí. Ústřední topení ovzduší promění, i lín se pohne, ač ploutev mu dřevění. Sedm ryb na věky ulovených visí za rybářů v poslední hřích. Visí na naději, na skobě ve stropě, závislé na sobě, unikly potopě. Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra.

zralý pro snu. A proti slunku jiskru vína uvidím.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí. Dnes v noci zdál se mi sen, že ti zrní nasypal Ludvík van Beethoven. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou

že chodí po dvoře, dneska je dobře, dole i nahoře. Po dvoře chodí i hoře a trpělivě čeká na své

0: Člověk chodí po moři a dokud hoří, tak se neponoří. Moře se však jednou otevře a zase zavře, jak dveře v komoře.
1: Až ty se otočíš o každý den, na zlomek věčnosti se spolu rozejdem. Já ještě zůstanu pod nebem nad hlavou a ty budeš čekat, až přijdu za tebou.
0: Moře chodí po dvoře, dneska je dobře, dole i nahoře. Dneska je dobře,

0: je pár minut po 9. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

chlapy, taky parťák Jouza, který do dvou metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Já sám pozdě večer jsem do sálu vešel, sedl za stůl a oslyšel smích.

0: Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Od pradávna tichým krajem právě o něm vám teď hrajeme jede vlak.

Čech plaší jak selek. Poblíž trati, věřte tomu, zřítilo se 12 domů v onen den. Kdo se vydal, aby lokal našel oblíbený lokál zabedněn.

0: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
1: psychologie,
2: patologie,
0: nemocí zhoubných,
1: nemocí zjevných,

0: zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma autákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty.

0: Já beru bony.
1: A já zas marky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do vaříže.
2: Vybrat si svoji je tady.

Po hluboký vodě, po černý hlubině, utržený klítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma.

vyměřit. Jako očím z uhle nedá se uvěřit. Skoč si do té vody, když tak těžko je ti. Ona už ti poví, co jsi chtěl vědět. La, la, la, la, la, la. Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku,

Měsíc se dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek letmí řekou plyne voda čistá. Ucítil jsem vůni heřmánku.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď, tak zle to nezačíná. Ach, smutky, smutky z heřmánku.

červnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka,

0: voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Už dávno se mi stejská, tak ti lásko píšu, že bych tě moc chtěl. Když dívám se ti do očí,

Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

zprávy prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak zajetí aktuální zprávy. Prostřednictvím uzlíků budu vědět víc, já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl.

Radost i slzy i hlad. Od varhan v Olivě

Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, če paní pomyl, bravkům dával žrat, děcka mušel kolíbat. Robil všec,

Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka. Dobré, co? Jak on píská, ona hopka. Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprášit, a pak je hodná tak jako ovečka a má ráda chlopečka.

teče, voda hlínou teče, do rezavýho plechu tříská, jako tříska v bříšku palce, jako pruhy na obálce. Teče voda hlínou letí, spěchá a zem vděčně pije, co chceš ztratit, neumije.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Dal jsem si strašnou spoustu slibů a hledal něco, co mě proti všemu zlýmu zaručeně obrní. Jenomže jsem

seznámili jsme se a ty jsi mě k sobě zvala. A já se rozhodl z domova k tobě utíct.

zasleknu, jestli mě náhodou nevidí. Nikdo se mě všechno štěstí nevšímá, jak si tu zku hrál. A já bych se nejradši zavěsil do telefonu jako sluchátko.

sedm vran ve větvích spí, koulí se k sobě a o nás bíjí

Můj bratr Etienne Montgolfier měl sen, že letí balónem do Montpellier.

Udlužíš a na cestu ti žehnej Bůh. Z Versailles do Limoš letěl jak pták, jen fyzik rozjer klopil zrak. Myslel na to, co mu Newton řek, na zem padá všechno stejně rychle zpět.

Tak bratr Etienne Montgolfier přistál balónem v Montpellier. Touha, ta je věčná, jak překonat zákony veta.

přečtená zpráva, informace ve znacích, která svůj obsah skrývá do písmen tiskacích. Denně se odesílám, pronikám do tvý schránky. Dnes poznáš, jaký jsem formát, načtu čekat, načtu stránky. Kládám se do textu denných prstů, mě měníš.

i země, tak se neschovávej za svými zdmi, uprostřed tmy, neodepisuj mě, odepiš mi.

sedím tady v Praze, je mi tady dobře, všecko je tu super, všecko je tu cool. A když se někdo sjede druhej, řekne hele, to mě

Folk je železná košile. Radio Folk.

Vezmi mě sebou za ten rám, když soumrak zbarvíš impresí. Jako ty štěstí předstírám a chci být s tebou tam, kde jsi.

0: hraju song babího léta, roky trnitý jak hlodašovej keř, bylo ti 16, šeptala si věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kolem světa.
0: Pryč z vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti táta řekl,

a vznešená. Do vínku osud ti dá nejhezčí ústa, co znám, tvá ústa se umí.

s prvním jarním sluncem pod ní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrá mě slunce,

jsem jen říct, že mám to rád. Když rozduní se těžkej vlak, tuláckou tornu zbalenou, holku s košilí zelenou, každý z nás něco vydrží.

slova mají váhu svou, jak skála pevně stavěná. Někdy jsou hezký, jindy lžou, povíně lehce zmatená. Až oheň zvolna dohoří a slunce šlo už dávno spát, to svoje tichý tajemství

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Moje milá, dej mi ještě šanci. Nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepším mužem byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem, byl jsem, byl jsem, a taky pil jsem, pil jsem, pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší. Lepší. Jen co vydělám velké prachy, zajdu k Fischerovi na kuří rynek. Řeknu, pane Fischer, tady mě máte milion, si vemte, pošlete mě dál než do Kateřinek. Poletíme na Malorku, v apartmánu budem se líbat, s chladným drinkem v tamním horku.

ráda. Moje milá, dej mi ještě šanci, nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepší muže byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem. A taky pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší, fakt lepší. U Hellera koupím Audinu, abych naštval místní hochy. Pak pojedu k radnici a budu jezdit po rondelu po kolem tý bronzový sochy. A dokola, loket z okýnka. Měli mě zavola, to je

stolu, kdybychom tak byli spolu. V tom zakouřeným šenku, kde stará lampa sotva bliká, já napsal bych ti na účtenku.

umíš někdy ve svatebním saku, a nebo švagrovi pomáhat na baráku. Za to jsme se zcvokli do Myšíkových písní a Angeliku do party. Už dávno jsem si přisněl.

Jenže až dopiješ tu svou kofolu, kterou ti jistě někdo platí, půvabně vstaneš od stolu a v minulosti se mi ztratíš. A na obloze se nejspíš všichni svatí za pohled na tebe. Týden postí.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: To teda čučím jako blázen, jak se to na mě všechno hrne. A vyukanej z toho ráze, jsem denně až mi slovo krne. Co na mě vlastně všechno čeká, to abych pořídil si sešit. A nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit. Zprava se hrne vykupitel, a zleva zase dobroseři. A všichni nesou spásy pytel, a vylekaní ti měří. A kamarád je přes noc s metkem, a štětka odvedle je dámou. Strašej i Jehovovým svědkem, to neohne se toho lámou. Naši nic jim v tom neštimuje, protože už je prostě starej. To, co tu bylo, pamatuje a nebojí se jako malej. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseři. A všichni nesou spásy pytel a vylekaní tím věří. Vždyť se to porád opakuje, dokola co svět stojí světem a zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si sedí, kdo tohle všechno naplánuje, a mne si ruce jak si medí, když fejky lidi rozděluje. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseři, a všichni nesou spásy pytel a vylekaní ti věří. Protože většina jsou Češi, kteří se snaží uhrát v

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákaj tu žáby.

0: Ticho! Nebo dám vyklidit soudní síň. Slovo má obžalovaný.
1: Slavnej soude, čím bych mohl asi

i když na to soudci nečekají. Přesto pravím, upřímně se kají. Buchanan už pokazil mě dost, vyhledám si slušnou společnost.

Pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádný fór.

jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

všechno, jak se zdá. Vždyť víš, co se jednou rozbilo, už nikdy neslepíš. Klidně říkej si, co chceš,

na poslední pozdrav zvednout. Co dál? Předstírat, že je to jedno. Ne, tak to bych lhal. Ten čas, co jsem byl s tebou, za to stál. Zadní světla tvýho auta.

trochu volnosti a vzduchu, to bych rád. Trochu potřeboval bych se projít, než zase budu muset utíkat. Trochu se nadechnu

pár poznám po hlase, pletené z jutoviny. Hraje si v křoví na stáří, však vědí všichni barbaři, že ještě nemá syny, že nahé je až běda. A na orloji po hlase, ta, co ti nikdy nedá,

život. Tak obejmi Marii kabát, ji půjč, odřekněte chlad. Zaplať za oba, stejně dlužíš i víc, než můžeš splatit.

motýli vzlétnou nad střechy domů. Ozve se výkřik a zmíří se pán.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zahrabem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí.

tak díky básníku. Vlak jede v 5.36. No tak díky, Jaroslave Seifrte. Vlak jede v 5.36.

0: Radio 4. Nasloucháme si.
1: Z bílých kostek lega chci stavět zase zeď. Dětství je loďka, nepřevrhni ji seď.

nelajkla mi status na Facebooku a já vůl už v duchu žádal o ruku. Myslel jsem, že úspěch je zaručen a po přečtení padne do mé náruče. Teď marně vzývám mamu i tatu, aj matičku svatou, pomozte mi od traumatu, nelajkla mi status. Místo toho lajkla status svého kamaráda, že vraj společnost nemá důchodcou rada. A kde za všetká krutost v ľuďoch bere, hlavně, že ty si svatý, ty jeden pozere. Klidně ti přispěju na léky na prostatu, ale těmi keci balholky ze svýho státu, nelajkla mi status. Lajkl to Ondřej, Tomáš, Vítě, Lenka, čtyři matky s dětskem v plenkách, tři lidi, co slaví 30, teta, sestra, sestřenice, Fanda, Linda, Venda, Zdenda, Jenda, Dan, Ičelová legenda, Páša, Máša, Míša, Ríša, Poník, Slon, Pes, Hop, Ališák, dva klauni a trdlohrádky, tři Petrové a dvě Katky, Angličan, Finn, jedna malajka. Ona to nelajkla. Nelajkla mi ani moji stránku písničkáře a já chudák v potu tváře ji vytvářel. Jak pečlivě jsem dříbil všechna slova, každou fotečku jsem vypiloval. A když jsem jí poslal k lajku pozvánku, tak ačkoliv si vybírá mailovou schránku, nelajkla mi stránku. Místo toho lajkla stránku Tomáše Kluse a lajkuje mu fotky v jednom kuse. Samé přátelství a láska k matce zemi a teď z toho všeho smutno je mi. Jak je snadné vloudit se dívkám do spánku, pokud nesedíš před monitorem na verpánku, nelajkla mi stránku. Lajkla to Ivana, Milena, Kuba, Choď, Boba, Prkno, Palička, Vrba a Skopa, Jarek, Martina, Erik a Veru, Skrýky a divadlo z kontejneru, Dlouhý, Široký a Jednooký a čtyř celkem pěkný holky, Olga, Lada i Vodušan a Sam, a aby se neřeklo, tak lajk jsem si to i sám, Hana, Johana, Adam a Dana, nedávno žena, ten nedávno vdaná, Klára, Terza, Tibor a David, Pětka, Monika a celé Davy, Jitka, Lucie, Martin a René, Neil Armstrong a Vladimír Remek, Jurij Gagarin a i pes Lajka. Jen ona to nelajkla.

kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil,

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít, tak navzdory prokřehlé

tak jako štíhlé versadilky, romány o lásce a o štěstí. A také krásně malovat obrázky dětem nad postýlky,

zvolna z ní odtéká energie. Duše mě volá po svobodě, ať dojde k slunci, přejme ji.

směrem Texas. 14 křížů, žádných těl. Stejně víme, nikdo

když jsem rozkládal náš stan. Hvězdy bílé nade stromy, to ráno nikdo netleskal. Bílý oči, černý holky, jako když vzduchem letí

práskat bič. Cítím sladkou vůni magnolií, tuším duchy otroctví. Někde v dálce zas zní zvony, přitom už

asi 40, kdo ví. Kouká jsem a v ruce nůž.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tak si mě popálila očima, že jsem jak země v rozvalinách. Cítíš, která k to země klíčit začíná a jak se oheň k tobě vzpívá.

ten dekolt madam hloubí. Tady vám prosím aplikuj květ, kosatec značí naději. Vyzkouší si cizí šaty a tančí mezi zrcadly.

twice it's all right. It ain't no use in calling out my name, gal.

jen pár kolejí, kousek od hranic, šlapu dlouhou alejí, starou cestou od vinic. Stopy víří prach a ve svitu měsíce,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch

zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas.

0: aspoň škvírku, aspoň sirku.
1: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
2: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Od rána nemůžu se dočkat, až se naše siluety spojí. Dneska nečeká tě káva, ani každodenní rituál. Do klína skočila mi kočka, je neklidná a něčeho se bojí. Dám si posledního páva a myšlenky přepnu na manuál. Před chvílí někdo pustil vítr, od západu nasouvají se mraky. Už aby zbyla zpátky, než se stane nějaký neštěstí. Už letí první hektolitr, kliky haj se první kliky háky. Kapky jako bivní zátky, tohle nic dobrýho nevěstí.

Konečně si tady na boso a rozevlátá gesta. Venku už se čerti žení a tma je, že by tchýni nevyhnal. Naštěstí si víme rady, kniha Mojžíšova kapitola 6. Skrze vodu zatracení, zrovna když jsme chtěli do kina. Ve vaně trénujeme Archimédův zákon a kreslíme si loďky. Schrbeni u mapy si vybíráme kopec za lesem. Balíme pláštěnku, celaskon, hřebíky a kukuřiční vločky. Sušíme kříž.

0: nikde ani kousek dříví kofer. Taky se ukázalo slunce a nad hlavou nám skřivan skřehotá. Místo návratu do ráje mě od těžkýho baťohu vzal houser. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota. A zítra ráno zase.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Kočárem z Vídně přivezli mě jednou v zimě. Do kupek sněhu na Vltavském břehu vyhodili mě. Byl jsem vyzáblý a hladový jak lund. Český fousek, der Čechyše hund. Hav, hav. Všichni, kdo míjeli mě, odvraceli oči. Jediný, kdo se slitoval, byl panský kočí. Z kozlíku zvolal, hele mladej, když máš ještě trochu sil, naskoč si, a tak jsem naskočil. Hav, hav. Ve stáji u koní je teplo, i když venku praští mráz. Za misku vody, za pár kostí, pane hrabě, hlídám vás. Diví vlci chodí lesem za zvěří, a já sám jediný u dveří. Haf, haf. Bez čísla, bez obojku a bez rodokmenu. Daleko k národu a ještě dále k jménu. Chápu, že grof mi neodpoví.

když zvládne listopad a z lesa slyším

že bych rád, taky rád. Haf, haf. Za rok či za dva, až to přijde, já to vím. Na hrob mi dejte malý český Vltavín. Ležet bez náhrobku by člověk neunes. Natož pes, natož pes, natož pes.

jednu z hlavních rolí, kromě totemu. A kromě sáčku soli, jež přijde k chuti každému, krom krabičky syrek, kromě hvězdy na vestě, kromě ptačích pírek, co tak sluší nevěstě. Jednu z hlavních rolí, krom cesty daleký, kromě srubu v údolí a klajmu u řeky, krom tabákových listů nahňahňanejch do dýmky, v tremském hnutí hrají vzpomínky. Též u ohně si sednu, mám jeho teplo rád, poslouchám, jaký byl kdo voják, jak dobrý kamarád, a další jako student, kam se chodil prát, a jiný už jak dítě, jaký býval desperát. Též u ohně si sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny z mých nejranějších vzpomínek, vzpomínek, vzpomínek, kromě snad nepatrných výjimek, odložil jsem do plínek. Jednu z hlavních rolí, krom večerních zpráv, krom pohledů do soukromna pro nejširší dav, kromě šťastných deset a kromě hokeje, kde se zpívá státní hymna, když se nic neděje. Jednu z hlavních rolí, krom prima večeří, kromě válek povodní a oko nevěří, krom fortelnostních rubrik z dílny a zahrady, v televizi hrají estrády. Též k obrazovce sednu, mám její světlo rád, přepínám svou bednu, dívám se na pořad, jak kdo zas letěl na Krétu a než se Airbus zved, jak taxík musel přes půl Prahy pro letenku zpět, jak další hledal z bufetu s nákupy cestu ven, jak Boeing už byl ke vzletu z věže odbaven, jak jiný zase zapomněl na kurtech raketu, jak taxík musel zpátky pro ní přes celou Krétu. Též k obrazovce sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny své malicherné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do jímky.

Když občas kráčím po lisám, hlavu otáčím tam, kde to znám, a slyším křik a hlahol dětí, ten drak ti nepoletí.

Slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno, no co to máte za halenku, slečno, vždyť máte vnady téměř venku, slečno, vy nenosíte pod prsenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, sedneme si spolu táhle v šenku, slečno, dáme si třeba vína sklenku, slečno, za odměnu mi na účtenku, slečno, orazítkujte svoji rtěnku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno, jste extra formát na nástěnku, slečno, vy máte ale krásnou fenku, slečno, kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno, klidně vás pozvu na roštěnku, slečno, ten stud nechte na dešti venku, slečno, vždyť nenosíte dávno plenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno, pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno, jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno. Máš pičák ostrý jako střenku, slečno, s vámi chodit venku to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod. Na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

se nemělo krást, asi budem brzo se pást, vypni to. Na závěr zpráv budou jen koťátka, rádo by pozitivní plus. Podotýkám na každej pád, čas od času i já se mám rád, je to nutný, chce se mi smát, vypni to. Alebo nech ty blbý koťátka, rádo by pozitivní plus. Necpu se do popředí, kde všichni všechno vědí, zůstávám v pozadí, no tvého, tvého. Necpu se do popředí, kde se jen víno ředí, rád si lásko hledím svého, svého. Někdo se snaží postavit most, někdo se veze všude je host, kardinál Duka zas nemá dost, vypni to.

necpu se do popředí, kde všichni všechno vědí. Zůstávám v pozadí, no tvého, tvého. Necpu se do popředí, kde se jen víno ředí. Rád si láskou hledím svého, svého. V televizi jen samej žvást, no bodej by se nemělo krást. Asi brzo budem se pást, vypni to. Na závěr zpráv.

0: váš klidný prostor.
1: Je pár minut po 19.

Jda do kavárny, zřel jsem mloka, jak se děs přijímá lokal moka. Měl černý kvádro s žlutými fleky, já přitom pohledu pokal steky. Od těch dob, když vidím mloka, flaknu ho pěstí do oka.

jsem jen zahrát do Třebíče, jenže jsem v autě zlomil klíče. Tlačit se nedá, je to těžký, nezbývá, než to dojít pěšky. Tak šlapu ku Třebíči, no je to prostě těžký. Ranta má berat, Ježíš

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili na cestě.

se však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

Až se mě můj syn zeptá, v jaký jsem žil době, jestli to byla krása nebo hnus. Řeknu mu asi, moje milé robě, tak ani mínus, ani plus.

Až se mě dcera zeptá, v jaký jsem žil době, jestli to byly časy snů a můz. Řeknu jí, děvče, povím to i tobě, nebyla to doba svetrů a ani blues.

Než se mě děti zeptaj, v jaký jsem žil době, byl-li to trysk, anebo plus. Pohladím je po vlasech obě a řeknu, ani rok a ani plus. A tak se neptej, v jaký žiješ době, a sám s ní pohnout taky zkus. Abys mohl říct, až budeš hnít v hrobě, že jsi nebyl jenom v moři flus, že jsi nebyl jen pro kytky trus, že jsi nebyl ani plus.

se na rozpacích, jasnost střídá v hlavách zmatek, město s mokrou dekorací vede je k poslední skřižovatce.

tak už se jenom tiše míjí. Nejistí a zaražení, stopy bod kaluže vpíjí. Dva blízcí jsou odcizeni, tráva se snaží asfalt protkat. Teď umírá pod dálnicí, museli se na schvál potkat.

0: A ona tmavá.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: volba je zlá, není bílá, není černá, jen malicherná.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
2: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

dal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven a vznikla.

kouzlo ztrácí, básničky tobě napsaný, bláhových slůvek závěrí, po bitvě dávno prohraný, kam se co dál. Už si tak strašně dlouho pryč a navíc přestala si psát a teď si blázne klidně křič.

zbíjejí kříže. Pro jeden víkend jsme na chvíli rozbili mříže. Z očí číst je jízdní řád, kolej, cíl a čas. Je tisíc míst, co můžou hřát, tisíc někde v nás.

sám nám před očima dál. Na půl smích a na půl strach, co teď s námi dál. Padal sníh a na římsách nám před očima dál.

Končí blues, je půlnoc pryč, už budeme muset jít. Mus je hnus a dlouhej bič, víš, muset není chtít.

postavy slacká vykouřen zrak utírat jídro celem spatřit kořen kůčivový písmo na list tlačit perem schladit tváře poudlaní éterické oleje pak vykousat strach loků.

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek. Franta má pera, Ježiši, Franta má pera, olé!

Nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a Schengen.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách,

a nohy tě zebou. A na zdi vidíš vlastní stín. Usínáš, ty ve mně, já tebou.

hrdin. A zvenku budí déšť a prach. Tohle znám, takhle to chodí. Zbyde ta vůně prázdnej chlad.

Vilda byl známý lyžařský koumes, trénoval pod lesem, měl už tam svou mes. Přesvědčen o svém lyžařském umu, vsadil se s kuchařem u lahve rumu.

tak zdomácněli. Posílil Vilda na výhrušance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance. A když měl přes den kotelně topit, vymýšlel vázání pro úchyt kopit. Za týden na kopec ved Vilda kňoura, liže mu k pasmechtům přivevnil hned. Nic platná nebyla, kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed.

jenom třísky v dlaních. Nic víc nemám na nich, když jsem tě kolem ramen vzal. Řekla jsi, kam pak jedem.

se navíc přikryl tvými vlasy, dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy, promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám, znáš už všechny moje pohromy.

Naše loď slavná a proslulá na moře širé vyplula. Na 150 mladíků sloužilo jí za posádku.

pak otrnul, k pobřeží berberskému plul. V noci kapitán jel zlý sen, hlas se mu ozval.

se tady vzal a co tu vlastně hledám, kdo do vlaku mě dal a kdo do tmy řídí, ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já si koupil kvér a před kasou s ním mával a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců je

aby stál až úplně vzadu. Chtěli jsme jako černí pasažéři procestovat svět, dojet až na Dobříš a možná ještě dál. Mohl bych o tom ovšem dlouho vyprávět, každý z vás by se mi ale smál. Měli jsme v očích daleké obzory, kde jaký potok hučel jako bobří řeka. Měli jsme v očích daleké obzory a nevěděli, co nás cestou čeká. Splétali jsme dohromady skutečnost a sen, jen Bůh ví, jaká posedlost nás znala z města ven. I když předpověď počasí byla mizerná, až Karohlíč Johnny říkal, že to zná,

0: byla to konec konců dost veselá bída.
1: Splétali jsme dohromady skutečnost a sen, jen Bůh ví, jaká posedlost nás hnala z města ven. A když letní žár nám kůži z těla svlíkal, škarohlíč Johnny říkal, já to říkal.

Bylo to na konci 80. let. Zvedly se závody a za nima byl svět. Johnny hned vytrh mapu ze školního atlasu, jel zjistit, jestli El Paso je doopravdy v Texasu.

dnes už je všechno jinak v naší staré osadě. Johnny zbohatnul a koupil vilu pod lesem. Jack se vrátil, ale Joe ten zůstal v Kanadě. Žije tam s indiánkou v Cadillacu s přívěsem.

záliby, potkáš je na brdech a ve všech koutech světa. Splétají dohromady skutečnost a sen, jen Bůh ví, jaká posedlost je žene z města ven. Až Karolíčony pořád ještě naříká, i když se

sen si sestrojit křídla a nebýt se zemí spoutaný. Pak prý si ve mně se zhlídla a měla jedny pro mě schovaný.

je teď někde v dáli. Moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí. Takhle asi smutek.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky, poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle, ať si kde jsi.

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát. Usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka,

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Každý ráno mám pocit, že jsem něco propás. Neslýcháno. Včera hlásil, co si školní rozhlas, že se pojede na výlet, trošku poznat tenhle svět. A nic víc, nět třeba nět, nechtělo se mi zpět. Z oken autobusů, krajina jak ze sci-fi filmu, jen několik kusů.

Mám pocit, že jsem něco propás, neslýcháno. Včera hlásil, co si školní rozhlas,

Až jednou najdeme na sebe čas i klid, budu ti povídat, můžem si vysvětlit. Spasitel nepřijde, tak píše starý list, hluboce zraněná láska je nenávist. Padá to ze zhora, z nebes jak z olova, snad jenom pokorou něco se uchová. Proměna chrání nás před vlastním zoufalstvím, snad ještě máme čas najít, co

nesou jména ulic. Budoucí děti se rodí do demolic. Pravidla lesa se vrací a tak platí. Z lesa jsem přišel a do lesa se vrátím. Těžkou vodu pili, zářili mládím a marností svých let. Jak brousit kosu a hrůzou z ní se nesvíjet. Kdybych měl střechu, neviděl bych nebe. Kdybych měl stěny, nepotkal bych tebe. Kdybych měl dveře, neznal bych, jak leden zebe.

slunce, rudá hvězda uranu, válí se v hlubinách, jak kocor.

jdou děti času a pěna dní se v žilách pění. Jdou cesty lesem a nesou jména ulic. Jdou cesty lesem, kde rub se mění na líc. Pravidla lesa jsou zpátky a tak platí. Z lesa jsem přišel a do lesa jsem přišel.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Mým pokojem roste orchidej, mým pokojem se po mracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou hlínu, dá jí duši tvar. Není nutný vytvářet jenom hmotný hodnoty, i bez toho můžeš svůj život žít. V kanclu, v krámu, při úklidu, pořád si to ty, stačí si jen svou podstatu plně zvědomit. Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou hlínu, dá jí duši tvar. Není nutné.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

klec je otevřená, konečně už u ní není strážce mého vězení.

plotě je z loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka u branky do zahrady propíchnutý míč. Kdo radí listí uklízet, sám k smrti nerad sbírá z plečky, a kdo si neví rady, ten odchází pryč. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno byla mýlka. Ubyla luna vinovatce a mráz ti kvete pod očima a z vázy trčí věčně živá kytice od otčím.

se vyne v polích, jako vypálená žilka, jako brázda do černice, na kost vybělená. A voska sčítá škodnou a násobí se viny, a všechny cesty stejně vedou zpátky do otčiny. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno byla mílka, ubyla luna vinovatce.

letě z Loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka. Kolem horké kaše chodí pešek pořád do kolečka.

hodili mě přes palubu. Za věrnost netrestají, u těžkého stolu z dubu pak sami sobě tleskají. Nikdo pravdu nechce slyšet, ta slova pro ně obtížný jsou hmyz. Spřádali falešné nitě v temné kopce

hodili mě přes palubu. Navzdor celé posádce předvídali mi záhubu, když neposlechnu

beder sejmou břemena. Hodili mě přes palubu, já však ještě nekončím, bojovat o život budu.

nad ránem. Bylo mi tak krásně, byl jsem siránem a chtěl jsem skládat básně, však střevo básnické mě zradilo. Nechám toho, radši půjdu na pivo. Druhý den zkoušel jsem to znova, byl jsem otřesen, že nenašel jsem slova, možná, že se mi trochu rozsvítí. Vždyť nejlíp píšou, co jsou trochu opití. Tenhle ten alkohol metla lidstva na křtiny i

zase silní. Nebude to neruda, spíš kabát a ostuda. Snad na zítří přejdou mlhy mraky, mysl se nebude to neruda, spíš kabát a ostuda. Snad na zítří přejdou mlhy mraky, mysl se rozítří.

můžete třikrát hádat, nebo se pouze ptát, kdo je ten dokonalý sympaťák, co na vás plíží z filmového plátna.

nás je nedvěd, nedvěd. Vážení přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, toto soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci.

a vážný řečivé. S rybářem ve tmě já neviděl z něj víc.

někdo věří snům. Já zase denně v duchu odrážím svůj člun a pluju někam, kde mi bylo líp. Poklidná řeka, daleko, daleko od moře chyb.

Svět se s náma točí, otáčky se zvyšují, tak zavři oči. Než nás vlny zbičují, bílý příboj hladí poloprázdnou pláš, no tak se neboj. Já jsem s tebou a mě znáš.